napíšeš kapitola 5, verš 20. Napíšeš to 100-krát a naučíš sa na spameť. Izaiáš, verš 20, kapitola 5. Čierne ranky na koži, to je slezinová sneť. Izaiáš, verš 20.

0: zrní, Atena Chlebová, Kapitán Krab či Kvieta. To je len pár mien z českej hudobnej scény, ktoré hneď po lete vydali nové albumy. Urobila tak aj kapela Boudoir Staré dámy, ktorá sa vrátila s albumom v úplne pitomé dobe. O inšpirácii na albume hovorí speváčka kapely Marta Kovážová.
1: Myslím si, že je veľmi pestré, rozmanité, barevné. Rozvíjeme tam vlastne metodu vrstvení, ktorú už sme nějak rozvíjeli i na tom předešlém albu Kostřičky. A tohle album je určitě písničkovitější. Kluci říkali, hele, napiš něco, prostě, co se dá zpívat. No, a tak jsem to napsala a můžete slyšet. Jsou tam texty různých vlastně básníků současných. Tím klíčem, podle kterého jsem si je vybírala, je asi nějaký podobný pohled na svět, nějaká hravost a možná i právě odvaha popisovat úplně nějaký banální, třeba i pitomý právě věci a situace a určitě nějaký podobný humor. Přestože mluvím o tom možná album možná trochu vážně, tak si myslím, že je psaný zároveň s nadhledem a s humorem a do